0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící meduňkou, rdesnem, skořicím.

0: Rádio Lumen, všetko, čo potrebujem. Viera, modlitba, život.
1: Prosím ťa, buď se mnou. Jsem s tebou. Prosím ťa, buď se mnou. Jsem s tebou. Tak proč tě neslyším? Nebo máš vždycky jinou práci? Máš pocit, že se ztrácím? Prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Máš mě ještě vůbec rád? Ano, mám. Nikdy jsem tě neviděl, ale vím, že jsi to ty. Potřebuju s tebou nutně mluvit. Ten pocit znám.

poznám, že mluvíš a ty mě neslyšíš teď. Chtěl bych přeletět tu zeď,

jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou. Stojím u dveří, ty už jsi tu. Vidíš, jak jsi tam večeři, máš nějaké konkrétní podmínky nebo něco, co by si dal?

0: Ano, naprosto máš.
1: A můžu tě i vyhodit, když budu chtít.
0: Počítám s tím, že to časem uděláš.
1: Já vím, ale vždycky mě to mrzí.
0: Já tě mám rád, i když si na mě drzí.
1: Chtěl bych přeletět tu zeď.
0: Tak leď.
1: Chtěl bych vědět víc.
0: Už teď.
1: Chtěl bych ti tolik věcí říct.

když obchodník má v erbu král, tak trosečník má z prken práv. A vězeň mívá v erbu mříž a křižák štít a na něm kříž.